0: Prednedávnom vyšla v českom vydavateľstve Katakan kniha 11 portrétov ľudí blízkych spisovateľovi Arnoštovi Lustigovi, ktoré napísal o generáciu mladší František Cingar. Pred pár dňami navštívili Košice. Pri tejto príležitosti sme sa stretli a vznikol i nasledujúci rozhovor. Nie len o Arnoštovi Lustigovi, ale aj o jeho priateľoch, akými boli Ota, Jiří a Hugo Pavlovi, Josef Škvorecký, Aje Líma, Eduard Kolčtuker, Milan Kundera, Adolf Branald, Bohumír Hrabal, Josef Nesvadba, Petr Štabach a Viera Vajslicová.
1: Hosť naladený na Devín.
0: V štúdiu v tejto chvíli so mnou sedí literárny historik a publicista pán František Cingar. Dobrý deň, vitajte.
2: Dobrý deň vám i posluchačom.
0: A rozprávať sa budeme najmä teda o vašej novej knihe, ktorá sa volá Přátelé Arnošta Lustiga očima Františka Cingara. Tá vyšla len nedávno. Ale je to v podstate taká zbierka vašich rozhovorov, ktoré vznikali veľmi dlho. Respektíve nielen rozhovorov, ale aj vašich zápiskov a obzretí sa za 11 osobnostiami českej literatúry, kultúry.
2: A včetne manželky Arnošta Lustiga, pani Věry Vajslicové. To je schoda okolností, protože se vznikem této knihy, protože v prosinci si kulturní veřejnost připomene z té výročí narození Arnošta Lustiga. A já jsem měl to štěstí, že poté, co on se z exilu vrátil, tak vlastně od roku 92, kdy jsem s ním dělal první rozhovor, tak jsem měl to štěstí, že mě obdařil svým přátelstvím a stal jsem se jeho blízkým spolupracovníkem. Vydali jsme spolu dvě knihy, 3x18 portréty a postřehy a potom Arnošt Lustig vzpomíná na Otu Pavla. Ale protože to byla téma, která už se nám do té knížky 3x18 nevešla, tak jsem mu říkal, prosím tě, to musíš podepsat sám, aby to nevypadalo, že nejsi schopný něco napsat, protože ta 3x18 je kniha rozhovor. A jsou tam teda také portréty teda Bohumila Hrabala a dalších teda osobností, Ludvík Aškenázy. A on říkal, fajn, to jsi kamarád, ale tak tam napiš doslov, jak dlouhej chceš. Takže jsem napsal rozsáhlý doslov na téma Ota Pavel a pojal jsem to teda chronologicky, protože on ty jeho vzpomínky jsou spíš takové románové nebo fejetonistické, takže jsem tomu čtenáři tam v tom doslovu poskytl faktografii časovou a nějaký úryvky z dopisů. No a když vlastně k tomu století jeho dcera Eva Lustigová pořádá mnoho akcí knižních, například už v prosinci loňského roku vyšla modlitba pro Kateřinu Horovicovou ve vietnamštině, vycházejí knihy ve francouzštině, v angličtině, v němčině, tak jsem si uvědomil, že mě Arnoš seznámil s řadou svých přátel, jako byl Bohumil Hrabal, měl jsem možnost si dopisovat s Milanem Kunderou, setkal jsem se několikrát s Josefem Škvoreckým, se Zdenkem Málerem, s Josefem Nesvadbou, s Adolfem Branaldem, podle jeho povídek byly natočeny krásné snímky, třeba Sestřičky a Pozor vizita. Takže jsem využil, že jsem s těmi lidmi se sešel, povídal jsem si s nimi a povídal jsem si s nimi mimo jiné na téma Oni a Arnošt Lustig. Takže vznikla kniha, která připomíná vlastně dobu od Arnoštova odchodu s rodinou do Terezína přes Osvětim, poválečnou dobu, až po pražské jaro i dobu teda po exilu. A měl jsem to štěstí s ním v roce 2001 být v Chicagu na knižním veletrhu, což bylo na přelomu května června. A v září byl úder teda na dvojčata, což má v sobě i určitý půvab, protože jsem volal ten den za ním do Ameriky. Zvedla to jeho žena a říkala, oni ho určitě zabijou, on letí v letadle. Já říkám, odkud letí? on byl na nějaké konferenci v Jižní Asii, tak jsem jí mohl ujistit, že teda určitě ho nezabili a že není v tom letadle, protože už jsme věděli, že ty útoky byly spáchané teda z vnitrostátních linek. A říkal jsem, on určitě bude někde v Kanadě, což se pak ukázalo, protože už ten letecký prostor Spojených států byl zavřený. Tak pak mi vyprávěl, že vlastně tam strávil 14 dní, protože všechny letadla, které mířily teda do Washingtonu, tak byly odkloněny. Takže vlastně taková dlouhá doba, historická, literární, kulturní, méně politická, protože to je spíš literárně historický, ale přesto se to dotýká i politiky, protože třeba jeho přítel A. J. Lim, novinář, patřil k významným představitelům toho, čemu se říká Pražské jaro. A když se vracel z exilu pařížského po listopadu 89, tak já jsem měl velkou ctižádost se s ním setkat a potkávali jsme se potom, dá se říct, takřka každoročně a byla radost od těchto lidí s velkou životní a uměleckou zkušeností se dozvědět, co si myslejí o tom, co prožívali i to, co vlastně jsme prožívali po tom listopadu my.
0: Vrátim sa ale pre to, ako ste začali vôbec písať túto knihu, pretože vy ste literárnym historikom a práve literárni historici uchopujú svojím spôsobom tú literatúru tak, aby sme my, čitatelia, mali možnosť nazrieť do pozadia vzniku jednotlivých diel, ale zároveň aj uvažovania jednotlivých spisovateľov a spisovateľiek. Zmenila táto kniha, respektíve váš osobný vzťah s týmito spisovateľmi, s týmito dôležitými ľuďmi, vaše vnímanie literatúry ako literárneho historika?
2: Ty setkání byly velmi obohacující, protože k přátelům Arnošta Lustiga patřil třeba muzikolog a historik Zdeněk Máler, který nám zanechal krásné knihy věnované Antonínu Dvořákovi, podílel se s Milošem Formanem na přípravě i průběhu filmu Amadeus, kde si zahrál i jednu malou roli církevního hodnostáře. A já jsem měl to štěstí se s ním setkávat a ptát se ho na jeho názory na českou historii, na Tomáše Garrigua Masaryka, jemuž věnoval několik knih. A vždycky to bylo nesmírně obohacující, protože všichni ti lidé, o kterých píšu, jako o přátelích Arnošta Lustiga, tak to byli lidé, kteří byli posedlí literární tvorbou a tím, aby ty knihy, které psali, tak aby byly nejen čtivé, ale aby byly pravdivé. Takže třeba Josef Škvorecký, když v druhé polovině 50. let napsal román Zbabělci o konci druhé světové války na Náchodsku, kde vykreslil Rudou armádu tak, jak skutečně byla, nejen tak jako hrdinsky a slavně, ale tak jako reálně, tak se stal načas nepřítelem takzvané socialistické literatury. Ale on tvořil dál a třeba jeho kniha Legenda Emeke právě taky s tématem osudu židovského národa. A nebo potom další knihy a jeho zkušenost právě z Kanady, kde v exilu se stal pedagogem a vydával i exilovou literaturu. Tak bavit se s těmito lidmi bylo nesmírně cenné a člověk z toho jednak měl radost a vážil si toho a současně si uvědomoval, že mluví s lidmi, kteří psali literární a kulturní historii československé kultury a literatury.
0: Z týchto 11 rozhovorov alebo 11 profilov osobností vám vyšli nejaké body, v čom sa možno zhodovali v rámci toho vzťahu s Arnoštom Lustigom, alebo každý ten vzťah bol individuálny a niečím výnimočný?
2: Byl tam i kolektivní vztah týkající se Bohumila Hrabala, Milana Kundery, Josefa Škvoreckého, Pepíka Nesvadby, kteří patřili do okruhu nakladatelství Mladá fronta, kde jako mladí kluci v druhé polovině 50. let začínali a v těch 60. letech se etablovali jako mimořádné osobnosti. A pak tam jsou lidé, kteří jsou spojeni s Arnoštem, abych tak řekl, židovským osudem, což je případ právě třeba Eduarda Goldštykra, spojeného s Košicemi i vlastně s Osvětimí, jakoliv teda bohužel tam zahynuli a v jiných koncentračních táborech jeho příbuzní. On měl to štěstí, že mohl vlastně druhou světovou válku prožít v blízkosti prezidenta Beneše ve Velké Británii. A byla radost také, když se vrátil z druhého exilu, se dostat do společnosti, kde jsem se mohl s ním setkávat a oceňovat jako jeho životní zkušenost. Mimo jiné to byl první velvyslanec Československa ve státu Izrael. Takže ten vztah s Arnoštem měl, abych tak řekl, i pokrevní. A podobně jako jeho úhlavní přítel Ota Pavel, respektive Popr. A já jsem od tu Pavla měl rád, aniž jsem tušil, že se zblížím s Arnoštem, protože já jako kluk z pražských Davids pod stadionem Juliska, kde hrála a hraje fotbalový oddíl Dukla Praha, tak on v roce 64 vydal knížku Dukla mezi mrakodrapy, což je reportáž, jak toto mužstvo hrálo v New Yorku americký pohár, který třikrát vyhráli, tehdy Masopus, Pluskal a taková tyto osobnosti. A byla to vlastně první kniha, kterou jsem v 8 letech vlastně přečet. A protože můj děda kladenský, podobně jako buštěhradský pan Popr, budoucí Pavel, si na břehu Berounky v 30. letech minulého století pořídil chatu. Takže my jsme jako děti jezdili 12 kilometrů níže, než je Branov od ty Pavla, tak pod Skryjemi u Rakovníka jsme vlastně na tu Berounku taky chodili a žili jsme tam potom nejen s dědou babičkou, ale pak i s maminkou jako tři sourozenci, protože ty křivoklátské lesy jsou úžasný. Vedle nás měli chatu lidické ženy, které přežily tu genocidu lidickou, takže ten vztah vlastně k té tragédii druhé světové války, jak židovské, tak lidické, jsem měl vlastně trochu v genech. A měl jsem to štěstí, když jsme s Arnoštem začali dělat tu práci o Otovi Pavlovi, tak tehdy ještě žil jak Jirka Pavel, jeho starší brácha, tak Hugo Pavel, nejstarší sourozenec Oty Pavla. A já jsem za nima jezdil, za Jirkou Pavlem v Praze na Letnou a Hugo žil v Kladně a přes léto byl ve Zbečně také u Berounky. Takže jsem s těmi rukopisy Arnoštovými za nima chodil a oni to upřesňovali a poskytli mi vlastně tak materiál na portrét Arnoštova přítele, teda Oty Pavla, ale vlastně celé rodiny Poprů, což je příběh vlastně od Terezína přes konec války, přes 50. léta, kdy v roce 55 si změnili příjmení z Popr na Pavel, až vlastně do toho roku 73, kdy Ota Pavel odešel z tohoto světa, ale jeho literární tvorba, Jak jsem potkal ryby a tak dále, prostě přetrvává a vypovídá vlastně o té době před začátkem druhé světové války i po ní.
0: Jsou to teda také dějiny minulého storočia očami těchto lidí a vašimi samozřejmě?
2: Říkáte to naprosto přesně, trochu jsem si uvědomil, že to jsou minulé dějiny, ale říkal jsem si, že je asi dobře, že kdo se bude chtít od autentických svědků dozvědět, co si mysleli, co prožívali, takže si to může přečíst. Říkal jsem si, že to jsou sami starý lidi, abych tak řekl, protože je tam třeba velký rozhovor anebo portrét Adolfa Branalda, který když mu bylo 90 a 95 let, tak jsem za ním kolem roku 2000 několikrát byl a bylo úžasně. S člověkem s takovou velkou životní zkušeností, mimo jiné s redaktorem nakladatelství Spisovatel, který pomohl plno spisovatelům do světa literatury hovořit, tak jsem si říkal, dej tam taky někomu mladšího, tak jsem si vzpomněl, že můj přítel Petr Šabach mimo jiné podle jeho povídek natočil Jana Řebejk Pelíšky a další filmy, takže taky chtěl se s Arnoštem setkat, tak jsem to umožnil. Bylo to moc příjemné setkání, ale najednou jsem si říkal, pro boha, ten Petr už je taky mrtvej. Ty akorát vyprávíš o mrtvolách, ale myslím si, že ty jejich zkušenosti, jejich názory a hlavně jejich dílo prostě žije dál a přiznám se trochu neskromně, Bohumil Hrabal ke konci života napsal takovou hezkou myšlenku. To, co jsem měl napsat, jsem napsal a vydal, moje nebesa jsou usmířena. A já vlastně, jakkoliv se nemohu srovnávat s Bohumilem Hrabalem nebo s těmi osobnostmi, tak to beru jako službu těmto osobnostem a mám takový neskromný pocit, že moje nebesa v tomto ohledu jsou také vlastně touhle knihou mi usmířena.
0: V rozhovore s Františkom Cingerom, autorom knihy Přátelé Arnošta Lustiga očima Františka Cingera, budeme pokračovať aj po piesni Johnny Mitchell, People's Parties.

0: Rozprávame sa s literárnym historikom a publicistom Františkom Cingerom, autorom knihy Přátelé Arnošta Lustiga očima Františka Cingera. 11 osobností českého umeleckého a kultúrneho života vo svojej tvorbe citlivo i kruto pravdivo popisujú turbulentné minulé storočie. Prečo je dôležité zaznamenávať ich pocity, myšlienky, spomienky? Hovorí František Cinger.
1: Ja si myslím, že to je velice dôležité. Samozrejme doba pred listopadem byla taková, že plno věcí bylo zkreslených, umlčených, převyprávěných a dnes jsme v situaci, kdy vlastně se vytvářejí, dá se říct, nové dějiny, že generace, které nic z toho nezažily, tak najednou vlastně si vytvářejí svoji představu, jak se asi žilo, což není vždy přesné, ale každá generace má právo na to si, jak si vyprávět svůj příběh, ale tím víc si myslím, že zaznamenat názory lidí, kteří se na vytváření těch dějin literárních, ale i politických, kulturních podíleli, takže je důležité a kdo se chce k těm autentickým zážitkům a názorům dostat, takže tady má příležitost. Třeba novinář Antonín J. Lím, filmový kritik, překladatel Luise Aragona, organizátor kulturního života, Arnošt ho považoval a označoval za ministra kultury exilové literatury, protože v roce 1977 ho italská vláda požádala, aby udělal mezinárodní kongres nebo respektive festival exilových autorů střední a východní Evropy. Tak takovýto člověk měl velké zkušenosti právě z toho, jak se od těch 50. let, kde vládl takový rigidní pohled na takzvaně socialistickou literaturu, tak jak se uvolňovala ta doba, právě Eduard Goldsticker v roce 63 měl velký podíl na tom, že se uskutečnila mezinárodní konference věnovaná dílu France Kafky, který byl považován za takového enfant terrible česko-německého literárního vývoje. A od té doby vlastně byl prezentován mezinárodně jako mimořádná osobnost ukazující odličtěnou podobu technicistní společnosti, která je odcizená vlastně od lidskosti. Takže tito lidé formovali vlastně ty tradice, které stojí za to si připomínat a mají velkou hodnotu i lidskou. Což se týká i toho Arnošta Lustiga zvlášť, protože on prožil Terezín, Osvětim, Majšlovice u Buchenwaldu a utekli vlastně z transportu, který předcházel pochodu smrti. A on se trápil, respektive byl si vědom, že zahynulo tolik lidí, kteří měli menší štěstí než on a že on je povinen o jejich osudech vypovědět. Takže jeho povídky mají, ty lidé mají jméno, příjmení, on jim vlastně v té své literární tvorbě vlastně věnoval znova život. A sám říkal, že píše nejen o době, které se říká holokaust, ale on říkal právě o lidech v mezní situaci a ty mezní situace, jakkoliv ne takhle drastické, vlastně zažíváme my taky, protože se člověk během života dostane do mezních situací a právě on dokázal v těch povídkách i románech ukázat, že ty hrdinové, kteří se dostali do nelidských podmínek, tak si dokázali tu lidskost zachovat. A to si myslím, že je strašně důležité i pro nás, aby jsme si byli vědomi, že jakkoliv žijeme dobu radostnou, zároveň bolestnou, zároveň, kde se rodí něco dobrého a zároveň něco tragického, tak abychom se dokázali v té situaci také zachovat jako ty hrdinové těch povídek a knih Arnošta Lustiga, kteří věděli, že ta lidskost, přátelství, že to jsou největší hodnoty jako života.
0: Pán Cinger, my sedíme v rozhlase a Arnošt Lustig mal takisto prepojenie na rozhlas.
1: Arnošt po válce začal vlastně psát první příspěvky do židovské ročenky. Tam se učil vlastně vypovědět příběhy, které ho trápily, a potkal Ludvíka Aškenázyho, což je mimořádná další osobnost české a slovenské literatury. Původně se narodil tehdy v polském Slezsku a za druhé světové války pak se dostal až do Sovětského svazu a přes Rudou armádu a armádu generála Svobody se dostal vlastně do Prahy. Dokonce jsem zjistil pak od velitele první čety, roty Otakara Jaroše, že bojoval Ludvík Aškenázy v bitvě u Sokolova v roce 43, jak mi generál teda už kvapil, potvrdil a říkal, no ale on to nebyl žádný voják, on pak šel hned do osvěty. Tak Arnošta přived do rozhlasu. A Zdeněk Máler na to rád vzpomínal, že tam byla obrovská jako parta, že tam byl František Kožík, Pavel Kohout, prostě bezvadná parta lidí, kteří začínali vlastně svoji životní kariéru. A Arnošt tam působil v politickém zpravodajství, ale když si potom vzal Věru, což byla žena buržoazního původu, jak se tehdy uvádělo, protože rodiče měli první košer restauraci v Ostravě, tak byl přeřazen do redakce Zábavy z důvodu politické nespolehlivosti. No a posléze ho to táhlo k filmu. Respektive nejdřív šel do Mladého světa psát a potom z Mladého světa, kde řídil krátkou dobu kulturní rubriku, tak šel do filmového studia Barrandov, protože vznikaly filmy právě Modlitba pro Kateřinu Horovicovou, Dita Saxová i další. Ale on na rádio strašně rád vzpomínal a rád měl tu partu i ten způsob života, že ten rozhlas informuje především a zpravidla pravdivě. Zažil také, že to tak nebylo, což je vlastně otázka pro každého, kdo se na novinářské práci podílí, aby byla opravdu čestná, objektivní a pravdivá. Ale do rozhlasu přitah právě Otu Pavla, svého kamaráda, a Ota Pavel vlastně z rozhlasu zase jako zpravodaj rozhlasový se taky vyšvihl na to, že se stal báječným povídkářem a zanechal nám úžasné literární svědectví právě o životě v druhé světové válce a vlastně před druhou světovou válku, protože ty příhody jeho tatínka, takového fanfarona, tak ožili v divadelních hrách, ve filmech, televizních inscenacích a dávají radost. A to všechno začalo vlastně v tom rádiu, takže Arnošt se k tomu vždycky jako hlásil a byl na to hrdý, že vlastně v rádiu začal a že rádio je úžasný médium. Teď jsem šel kolem budovy, kde v roce 27 v Košicích bylo první vysílání rozhlasový, takže je vidět, že to je tradice stoletá, že jo, takže to je úžasný a rozhlas obohacuje lidi každý den a jsem rád, že Arnošt vlastně k tomu taky přispíval a vyšla i knížka, teď to neřeknu přesně, nejsou to radiové vlny, ale něco takového, kde kdo bude chtít, tak si to v jeho bibliografii může najít. Tam jsou jeho rozhovory a jeho práce v rádiu a i potom rozhovory, které i po listopadu dával v rádiu a jsou tam úžasné myšlenky. Já nemůžu zapomenout na poslední rozhovor, který dával v rádiu někdy 2009 nebo a říkal, největší radost mám z toho, že je mír. Tak na to myslím, protože je to další zkušenost jako jeho života a on to určitě neříkal jen tak, jako protože ta zkušenost těch lidí, kteří prožili ty tragédie jako druhé světové války, ty naděje a zároveň bezpráví 50. let, uvolňování 60. let, pražské jaro, exil, tak prostě to je zkušenost, ke který bychom se měli vracet a nebo ji vnímat, protože je to vlastně naše národní zkušenost a je báječný, že Arnoš nám vlastně k tomu zanechal nějaké svědectví osobní, ale zvláště teda umělecký.
0: Je pre vás téma Arnoš Lustig v tom literárnom, publicistickom zmysle uzavretá, alebo ešte máte niečo, na čom by ste chceli pracovať?
1: To ste mne trochu zaskočila, ale řeknu to na nejakém příměru. Já jsem, jak jsem dělal tu knížku o Janu Verichovi, Voskovcovi a Ježkovi, tak jsme potom s kamarádem Karlem Kolíkem

0: co. Takže já si myslím, že se časem ukáže, že to Arnoštovo dílo životní nebo i literární zase to sluníčko nasvítí nějakým způsobem, ale berme to tak, že ke století jeho vyšla a vychází řada knih a mám radost, že jsem se mohl teda jednou na tom podílet a třeba časem se ukáže, že ten Arnošt nám má všem něco dalšího říct a že mě třeba k něčemu zase bude inspirovat.
1: Na čem momentálně pracujete?
0: To jste mě zase zaskočila, protože teď jsem po té knize takový trochu mentálně vyčerpaný, ale právě letos je to 120 let od narození Jaroslava Ježka a když jsem právě v roce 2004 vydal tu knížku Smějící se slzy a neb soukromý život Jana Wericha a můj přítel Jaromír Farník v roce 2005 udělal v Praze na Staroměstské radnici úžasnou výstavu ke století Voskovce a Wericha, tak jsme se seděli a on říká, hele, za rok má 100 let Ježek, co s tím provedeš? No tak mě inspiroval a chodil jsem 3/4 roku do muzea hudby, kde je Ježkova pozůstalost. Teď tam byl mnohokrát Martin Konečný, košický historik a autor a vydal úžasnou knihu Osvobozené divadlo a Slovensko, kde je zvlášť pasáž věnovaná Jaroslavu Ježkovi. Objevil, že celý měsíc byl v roce 35 v Lázni Štos. Takže teďka vlastně žiju trochu ve víru těch událostí, připomínek teda Arnošta a připomínek Jaroslava Ježka. Tak se ukáže, co život anebo nějaká kulturní aktivita zase přinese, anebo mě osloví a řekne, měl bych, co, jak říkal Jaromír, co s tím uděláš, no, tak pak člověk něco k tomu napíše.
1: Děkuji vám velmi pěkně za rozhovor.
0: Já taky moc děkuju za pozvání, ať se daří.
1: Hosťom ranného ladenia bol literárny historik a publicista František Cingar, autor knihy Přátelé Arnošta Lustiga očima Františka Cingara.
2: Hosť naladený na Devín.

0: Dnešnou témou relácie Ars Musica je aj prebiehajúca 53. koncertná sezóna štátneho komorného orchestra Žilina a o prebiehajúcej sezóne a to, čo tomu predchádzalo, sa budem rozprávať s mojim dnešným hosťom, riaditeľom EŠKÁO, pánom Karolom Hamplom. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Štátny komorný orchester Žilina vstupoval do 53. koncertnej sezóny troška v takom netypickom kontexte, vstupoval do neho bez šéf-dirigenta. Je to ako keby situácia, ktorá samozrejme nie je raritná, nie ste ani prvý, ani posledný. A vôbec celkovo táto situácia môže, alebo orchester sa môže k tomu postaviť ako keby dvoma spôsobmi. Buď to môže vnímať ako nejakú takú, ani nie že prekážku, ale ako keby takú, také troška pokulhávanie, pretože nie je to ten šéf-dirigent, ktorý systematicky pracuje počas celej koncertnej sezóny, ale zároveň sa môžeme na to dívať ako na príležitosť. To znamená, že môže orchester pracovať s viacerými dirigentami a tým obohacovať svoje interpretačné umenie. Ako to vnímate vy v štátnom komornom orchestre Žilina?
1: No, ja bych práve řekl, že to vnímam, a nejenom ja, i moji kolegové, práve ako tú druhou možnosť. To znamená, že ako jakousi príležitosť dostat prostor pro nějaké nové tváře, nové dirigenty a vlastně my jsme teďka byli ve fázi, kdy jsme 3 roky měli šéf dirigenta, pana Františka Macka, to znamená, že vlastně my jsme systematicky pracovali a myslím si, že ten orchestr opravdu ušel velký krok dál. A samozřejmě teďka nastal nějaký čas změny a chceme se trošku, řekněme, porozhlédnout a vlastně najít člověka, který zase jakoby tu štafetu převezme a bude pokračovat zase dál, ale netřeba to nějakým způsobem uspěchávat, a takže jakoby toto rozhodně vnímáme právě jako tu příležitost, abychom se jakoby dostali dále, takže netřeba k tomu dělat nějaké jakoby, že bychom pokulhávali. Myslím si, že právě tady je ta možnost, že vlastně chceme jít trošku dál.
0: Áno, a tú príležitosť vy máte veľmi jedinečnú, pretože práve pod vašou gesciou prebieha festival Allegretto Žilina, ktorý je venovaný mladým interpretom. Ešte sa k tomu dostaneme, avšak je dôležité pripomenúť, že práve František Macek bol víťazom ceny Allegretto Žilina a tým pádom takto vznikla vaša spolupráca.
1: Určitě no, František Macek byl ten, který vlastně se stal šéf-dirigentem, ale nebyl rozhodně jediný, se kterým jsme potom začali spolupracovat déle, což například je Niklas Benjamin Hoffmann, který vlastně je německý dirigent, taky dostal cenu Allegretta a vlastně s ním už taky pravidelně spolupracujeme vždycky na jednom, na dvou projektech ročně podle možností samozřejmě jeho a ještě jednáme s dalšími dirigenty, kteří právě vzešli z toho Allegretta. Je to pro nás obrovská příležitost vlastně získat mladé tváře, kteří vlastně už opravdu něco dokázali v tom hudebním světě. A vlastně rozhodně to celý orchestr i vlastně vůbec tu instituci obohacuje. Takže já doufám, že i letos nebo respektive příští rok budeme mít možnost poznat nějaké nové tváře a vlastně pozvat je k další spolupráci.
0: Rozhodne aj práve ako vravíte, že je tam tá mladosť, ale zároveň sú tam aj tie skúsenosti. To značne môže vplývať na atmosféru v rámci orchestra. Bola táto skutočnosť tejto ako keby absencie šéf-dirigenta nejakým zásadným prvkom, ktorý sa podpísal aj na kreovaní dramaturgie samotnej?
1: Já si myslím, že úplně ne, protože vlastně ta dramaturgie má nějakou jakoby posloupnost nebo nějaká pravidla a vlastně i s panem dirigentem Mackem jsme tu spolupráci úplně neuzavřeli, respektive jsme ji změnili na hlavního hostujícího dirigenta, takže on má vlastně 2 projekty v rámci sezóny, které vlastně jsou velmi pěkné a už vlastně jeden máme za sebou, což je zahajovací koncert sezóny a budeme pokračovat potom dalšími projekty. Takže vlastně i ta sezóna se vlastně chystala i s ním a vlastně jakoby řekněme plynule chceme potom přejít do nějaké budoucí spolupráce s budoucím šéf-dirigentem, ale vlastně jakoby nemyslím si, že to mělo nějaký úplně výrazný vliv na to, že by ta dramaturgie teďka nějakým způsobem chtěla stagnovat nebo tak něco. Pokračujeme dál, snažíme se fungovat dál.
0: 53. koncertná sezóna, ktorá už prebieha, ako ste spomínali, zahajujúci koncert, teda uvítací koncert sezóny 16. septembra v Dome umenia Fatra Žilina. Dramaturgia je opäť pestrá, zahrňa viaceré štandardizované koncerty, rôzne, dalo by sa povedať, popularizačné projekty, komorné koncerty a podobne. Poďme teda už k prebiehajúcej 53. koncertnej sezóne. To, čo bolo pre mňa ako keby takou novinkou v rámci tejto dramaturgie, tak sú takzvaný, nazvime to, že cyklus, ak teda môžem to nazvať cyklus, hudobné zastávky EŠKÁO Žilina.
1: Ano, to jsme tak trošku, řekněme, ozvláštnili tradiční činnost orchestra, která samozřejmě od založení, ten orchestr nehraje jenom pouze v Dome umění Fatra v Žilině, ale samozřejmě vystupuje i na jiných pódiích a teda na nedlouho vlastně nás čeká takové to nejvýznamnější pódium, za což jsme velmi vděční, co to je teda vystoupení na bratislavských hudebních slavnostech. Ale ty hudební zastávky vlastně už tradičně poslední 3 roky jezdíme do Ružomberka, do domu kulturného domu Andreja Hlinku, kde opravdu to prostředí je velmi pro nás inspirativní a jsme opravdu rádi, že můžeme do Ružomberka přijet a jezdit tam pravidelně v rámci sezóny. Ale samozřejmě nechybí i různé zahraniční zájezdy, což teda letos máme, to jsme velmi rádi, to je právě ve spolupráci s panem Mackem, vlastně orchestr vystoupí na Velehradě v Bazilice a potom i v Besedním domě v Brně ve spolupráci s Českým filharmonickým sborem, takže to bude velmi, velmi krásný program a je to vlastně takový koncert na památku zesnulých, kde zasní velmi krásné dílo Luigiho Cherubiniho Requiem c-moll pro sbor a orchestr a ještě Mozartová symfonie číslo 40, takže to bude krásná, krásná opravdu zastávka orchestru a letos se nám podařilo, že vycestujeme i do Vídně, do slavného Musikverainu, což taky nás opravdu velmi, velmi těší.
0: Vašou hlavnou koncertným pódium je teda Dom umenia Fatra. Poďme sa teda teraz sústrediť práve na to, čo sa udeje v rámci 53. koncertnej sezóny. Hovorila som o nejakej pestrosti, tak poďme načrtnúť také tie základné dramaturgické línie a teda to, na čo sa môžu návštevníci tešiť.
1: Tak v podstatě v tom základu je to nějakých 25 premiérových abonentních programů. Máme i premiérové programy pro školy, samozřejmě pro mladého diváka. Co je určitě zajímavé, a to zanedlouho zazní, budou dvě slovenské nebo světové premiéry slovenských autorů k roku slovenské hudby, což bude skladba Rastislava Dubovského Slovak Symfoniata Overture a Vladislava Šarišského Concerto Elegante pre violu, Concerto Elegante pre violu a orchestr. Takže to jsou vlastně díla, která jsou na objednávku našeho orchestru a potom máme i teďka momentálně v procese přípravy je Anton Steinecker a to dílo ještě momentálně není hotové, takže nevím, jak se bude jmenovat, ale to bude velmi významný projekt s panem dirigentem Štúrem a dále uvedeme v této sezóně i díla dalších slovenských autorů, protože máme rok slovenské hudby, takže například skladby Eugena Suchoně, Iliu Zelenky, Gejzy Dusíka, Jana Cikera, Mariana Kittnera, Pavla Kršky, takže tradičního žilinského autora, takže tam určitě jsme velmi rádi. No a zároveň budou i dvě slovenské premiéry zahraničních autorů, což je Johann Karl Regber, kontrabasový koncert a ještě to bude skladba Žila Bishopa, to bude koncert pro hoboj, klarnet a orchestr, takže to je vlastně, to je belgický skladatel, takže na to se velmi těšíme. No a co bude, myslím, že taky velmi významné, že se nám podařilo letos ve spolupráci nebo s podporou Ministerstva kultury uvést koncertní provedení Mozartovy opery Don Giovanni. Takže to je taky výhoda, nebo velký projekt, protože vlastně máme letos výročí, 270. výročí narození Mozarta a zároveň vlastně to bude i první spolupráce s panem dirigentem Tomášem Braunerem, což pro nás, to nás velmi těší a jsme rádi, že přijal pozvání. No a samozřejmě v neposlední řadě je to vlastně i 5 koncertů programových, dramaturgických 200. výročí úmrtí Ludvíka van Beethovena na jaře 2027, takže to jsou takové ty úplně největší základy, ale samozřejmě máme tam přesně tak projekty, které jsou klasické, ať už teda dejme tomu teďka vlastně nás čeká Mozartovo Requiem právě na BHS a v první polovině zazní i koncertino pro klavír a orchestr Jana Cikera, takže tam zase vzpomeneme vlastně spoluzakladatele nebo člověka, který nám opravdu velmi pomohl při zakládání orchestru a stál při tom zrodu orchestru, takže vlastně takto vzdáme hold právě jemu. A jsem velmi rád, že vlastně tato skladba tady zazní po 15 letech a úplně první premiéra zde v Žilině byla před 45 lety, takže se to, byť s nějakými delšími přestávkami, ale vrací na pódium, takže z toho mám velkou radost.
0: Vopred nahraný rozhovor s riaditeľom štátneho komorného orchestra Žilina Karlom Hamplom predeli hudba a keďže sa rozprávame o 53. koncertnej sezóne, vypočujeme si kontextovo ladenú hudbu, pretože otvárací koncert sezóny prebehol 17. septembra a aby sme sa naladili troška na honosnú atmosféru, ktorý takýto koncert so sebou prináša, vypočujeme si Simple Overture Dušana Martinčeka. Štátny komorný orchestr Žilina vedie Niklas Benjamin Hoffman a následne budeme pokračovať vo vopred nahranom rozhovore s riaditeľom Karlom Hamplom.

0: A zároveň pripravili ste si aj koncerty, ktoré sa nejakým spôsobom viažú na sviatočné udalosti. Tie sú pomerne bohaté. Je to taký typický štandard samozrejme všetkých orchestrov na Slovensku, že tie sviatočné dni na prelome kalendárnych rokov, ale aj potom v súvislosti s Veľkou nocou alebo ďalšími rôznymi sviatkami sa snažia naše koncertné domy ozvlášniť, spríjemniť práve tie sviatočné atmosféry. Tak na čo sa môžu tešiť Žilinčania?
1: Tak určitě přesně, jak jste říkala, jsou to tradiční vánoční koncerty. My už od loňské sezóny děláme vlastně tři programy. Jsou to nejprve jakoby, řekněme, takový tradiční koncert vánoční, kde vystoupí bývalý člen Berlínské filharmonie Radek Baborák. Bude to jak v úloze dirigenta, tak v úloze solisty, na což opravdu se zase opět velmi těšíme, bude to taky první spolupráce. Potom jsou takové populárnější koncerty, což je komorní koncert našeho souboru tady nebo souboru našich členů Adventure Strings, tentokrát s Nelou Pociskovou, takže zase posluchači, kteří mají rádi, řekněme, trošku jiný žánr, tak mohou přijít na tyto koncerty. No a potom je ten tradiční vánoční koncert, který musíme pro velký úspěch opakovat pětkrát. A tam vlastně zazní skladby, ty nejznámější vánoční skladby, ať už to je například jako přídavek samozřejmě, ale bude to krásné a krásná tichá noc. A budou tam vlastně skladby, které vlastně budou trošku budou, no, jak bych se vyjádřil, úpravy různých vánočních kolet a písní, a ten první program, první část budou jakési perly barokní hudby, to ještě úplně se momentálně kreuje a vystoupí jak kolegové přímo z orchestru v podobě solistů, tak tradičně žilinský měšaný sbor se Štefanem Sedlickým sbormistrem a celý tento koncert bude dirigovat Adam Sedlický, takže to bude takový opravdu žilinský koncert pro Žilinčany. A co je velmi potěšující, tak vlastně tyto koncerty jsou už vyprodány, v podstatě za 4 dny od zahájení prodeje byly už vyprodány, takže to mám z toho velkou radost. No a tradičně přesně máme i novoroční koncerty. Tentokrát pan dirigent Peter Valentovič přišel s nápadem, že vlastně budeme mít program z děl France Lehára a Emericha Kálmána, takže tam si myslím, že opravdu to bude takový krásný začátek nového roku v podání solistů Evy Bodorové a Juraje Holého, tak to si myslím, že bude opravdu velmi velmi krásný program a už teď můžu říct, že taky je to téměř vyprodáno, takže z toho máme velkou radost. A rád bych ještě vzpomněl v rámci té dramaturgie a těch hudebních zastávek, tak chystám ještě jednu takovou, řekněme, perličku, a to je vystoupení orchestru v Paříži na předvánoci, takže s dirigentem Rastislavem Štúrem a se solistkou Soňou Godarskou, takže tam, což je spolupráce Ministerstva kultury a Slovenského institutu a velvyslanectví, takže bude to krásný koncert pro rodáky i hosty v Paříži, aby načerpali tu krásnou vánoční atmosféru. Takže to bude určitě krásné projekty a myslím si, že jeden z takových vrcholů toho přelomu roku budou ještě fašiangové zpěvácké galakoncerty, co se nám podařilo po 10, respektive 11 letech pozvat do Žiliny Davida Millera, což je tenorista ze Spojených států amerických a je to člen skupiny Il Divo spolu se svojí ženou Sarah Choi Miller. Takže to se velmi těšíme, protože opravdu to jsou solisté, kteří působí po celém světě a tento program bude sestavený z děl, ať už světových autorů skladeb operních, tak i operetních, takže myslím si, že tam si posluchači také přijdou na své.
0: Ano, načrtli jsme právě tu takovou orchestrálnu rovinu, která čaká v 53. sezóně nielen samotných návštěvníků, ale i samotných hráčů orchestra. Poďme teda teraz skôr tej komornejšej stránke sezóny. Čakajú vás viaceré klavírne recitály, zase bude organový koncert, taktiež šancu dostanú mladí. Aj vaša spolupráca s konzervatóriom sa odzrkadli v tejto sezóne. Tak poďme teda k tým komornejším projektom, ktoré nás čakajú.
1: V podstatě ten nejpopulárnější komorní projekt je solo pro dva Steinwaye, který jsme zavedli od nákupu druhého koncertního Steinwaye zde v Žilině před 3 lety. Tím pádem my můžeme, nebo před 4 lety můžeme realizovat koncerty vlastně pro klavíry, pro dva klavíry, což je velmi úspěšné, velmi zajímavé pro posluchače. A teďka zanedlouho 8.10. nás čeká koncert právě Guk Piano Dua, které vlastně už taky získalo mnoho ocenění různě v Evropě a na to se velmi těšíme. No a potom samozřejmě pokračují další komorní koncerty, které možná bych začal právě tou konzervatoří, která před vánočním časem bude mít koncert, vlastně už tradičně vystupuje symfonický orchestr Žilinské konzervatoře, což bude 3.12. a zároveň tam vystoupí i pěvecký sbor konzervatoře a myslím si, že právě to je velmi příjemná nebo důležitá součást spolupráce nebo rozvoje vůbec kultury na Slovensku, že dáváme příležitost těm mladým umělcům začínajícím a troufnu si říct, že momentálně Žilinská konzervatoř i v podobě pana dirigenta Michala Vaňoučka se snaží těm studentům opravdu dávat příležitosti takové, aby se fakt opravdu něco naučili, aby si zahráli věci, které opravdu patří do světové literatury hudební a minulý koncert, na kterém jsem byl, tak opravdu to byl velký zážitek slyšet Dvořákovou 8. symfonii v podání studentů, kteří opravdu ze sebe vydali obrovskou energii a ten koncert měl neskutečný náboj a myslím si, že to opravdu je třeba podporovat a aby i ti studenti opravdu zjistili nebo věděli, že to studium má smysl a že když se jim to podaří a budou talentovaní a budou mít píly, že můžou někam se dostat a někam to dotáhnout. Takže to je určitě velké plus. No a právě na závěr sezóny tradičně máme projekt Šanca mladým, kde vystoupí jak někteří naši členové, kteří ještě stále studují nebo končí studium na vysokých školách slovenských, což bude například Anton Williger, kontrabasista náš, a Emma Krpelanová, fagotistka, a zároveň vystoupí i student konzervatoře Žilina, který vlastně bude dělat konkurs teďka po novém roce a zároveň s tímto v tomto projektě bude dirigovat i Ken Vasim Ubukata, který je známý pohotovým záskokem za indisponovaného pana Svárovského ve Slovenské filharmonii loni, takže na toho se opět velmi těšíme, který vlastně poprvé bude dirigovat náš orchestr. No a zavíráme toto tradičním právě organovým večerem, kdy vlastně vystoupí jak studenti a pedagogové Žilinské konzervatoře, tak taky český organista varhaník Ondřej Mucha. Takže myslím si, že tyto projekty jsou velmi důležité a jsem rád, že je můžeme realizovat a že právě i ten nástroj, který tady je u nás v Žilině, se využívá a že se na něj hraje, což je opravdu velmi důležité, aby ten nástroj žil.
0: Spomínali sme aj to, že teda štátny komorný orchester Žilina sa predstaví v rámci bratislavských hudobných slávností. Samozrejme takým emblémom EŠKO je festival Allegretto Žilina. Predtým ešte, ako sa dotkneme práve stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, stredoeurópsky festival koncertného umenia, bude hostiť Dom umenia Fatra aj nejaké iné festivaly? Budete aj vy hostiteľom?
1: V podstate my tradične sme hostiteľom, náš tento prostor je hostiteľom pieveckého festivalu Voce Magna, ktorý organizuje Žilinský miešaný zbor. A tam bych možná pozval posluchače na opravdu velmi, velmi významný koncert pěveckého uskupení The King Singers, což bude 27.10. A to vlastně, toto uskupení, to je světová vokální elita a myslím si, oni vlastně jsou z Velké Británie a tento koncert bude a kapela bez jakéhokoliv doprovodu. A myslím si, že to bude opravdu jako vrchol tohoto festivalu a na tomto festivalu vždycky se sejde mnoho různých sborů ze Slovenska, ze zahraničí a ta atmosféra Domu umenia Fatra je opravdu velmi neopakovatelná a i ti zboristi, ať už to jsou profesionálové nebo amatéři, tak jsou vždy velmi nadšení, jak je tady výborná akustika, výborná atmosféra a je to jeden z takových taky tradičních akcí, které vlastně tento náš sál hostí. Takže to jsem velmi rád, že tady je.
0: Vopred nahraný rozhovor o blížiacej sa 53. koncertnej sezóne štátneho komorného orchestra Žilina opäť predeli hudba, no a opäť v podaní Žilinčanov a opäť z pera domáceho skladateľa. Zaznie programová skladba Behind the Waves za vlnami pre violu a sláčiky Petra Machajdíka. Hrá solista Peter Cvíbel, štátny komorný orchester Žilina, no a diriguje Leoš Svárovský. Následne budeme opäť pokračovať v rozhovore s riaditeľom Karlom Hamplom.

0: A poďme aj teda, ako som spomínala, k tomu takému emblematickému podujatiu Allegretto Žilina. Vieme určite, kto sa predstaví, pretože to nejakým spôsobom predikuje práve získanie ceny festivalu Allegretto Žilina, ktorú získala minulý rok česká klarinetistka Anna Paulová. Viete už nejakým spôsobom, akým smerom sa bude uberať program festivalu Allegretto Žilina? Bude dominovať komorné umenie, alebo budeme mať aj orchestrálne presahy? Viete nejakým spôsobom priblížiť, ak je to teda možné, ako to bude vyzerať v rámci ďalšieho ročníka Allegretta?
1: Tak přibližit to úplně nemohu z toho důvodu, že vlastně hlavním organizátorem je Hudobné centrum Bratislava, takže ten program, ten se teďka teprve, řekněme, kreuje, připravuje definitivně, ale co určitě můžu říct, tak rozhodně vystoupí domácí štátní komorní orchestr Žilina vždy na zahajovacím koncertě, takže to nás určitě čeká. S jedním z dirigentů, kteří právě dostali cenu festivalu v minulosti, takže doufejme, že nechci to úplně ještě prozrazovat, ale pokud opravdu se to podaří, že přijede, tak věřím tomu, že to opravdu bude jeden z vrcholů festivalu. No a tradičně budou určitě komorní koncerty, bude určitě příležitost pro zase vítěze soutěží slovenských konzervatoří a v neposlední řadě i další orchestrální koncert. Teď v této chvíli nevím, jestli bylo dva nebo jeden, navíc teda oproti našemu, ale rozhodně si myslím, že posluchači opět si přijdou na své, protože slyšet třeba zde velkou filharmonii proti dejme tomu komornímu zvuku je rozhodně zážitek. A i programově vlastně většinou ty orchestry větší filharmonie přijedou do Žiliny s jiným programem, než který tradičně mohou slyšet v podání našeho orchestru. Takže určitě si myslím, že je na co se těšit a věřím tomu, že se zde sejdeme na jaře a že ten festival bude opět mít vynikající úroveň.
0: Keď sme si takto, dalo by sa povedať, krátkosti predstavili, lebo určite by sme o tom vedeli oveľa dlhšie rozprávať, predstavili už prebiehajúcu 53. koncertnú sezónu. Ak sa teraz pozriete troška späť práve pri tej kreácii, bolo niečo, bola kreácia 53. koncertnej sezóny v niečom špecifická?
1: Tak ja si myslím, že vždycky každá tá sezóna, tá príprava je špecifická, pretože vlastne jedna vec je dát dohromady veškeré jakoby tužby, přání, ať už orchestru, tak samozřejmě těch dirigentů, solistů, které zde chceme vidět a slyšet a chceme vlastně i s nimi spolupracovat, takže trošku se snažíme vždycky komunikovat s lidmi, co by si přáli, s čím by chtěli vystoupit. No a pak do toho vstupují další aspekty v podobě různých výročí a věcí, které opravdu bychom měli dělat, jakožto orchestr zřizovaný Ministerstvem kultury Slovenské republiky. A v neposlední řadě vždy je to u různých možnostech finančních a vůbec plánovacích, takže jakoby těch věcí, které do toho mohou vstoupit, je mnoho. Já jsem velmi rád, že samozřejmě ta doba, která byla velmi náročná v podobě nějaké covidové epidemie, doufejme, že se nevrátí, že to asi byla v podstatě, si troufnu říct, jedna z nejhorších věcí, jakým způsobem plánovat a neplánovat, ale toto naštěstí je snad za námi, takže věřím, že to všechno prostě zvládneme a myslím si, že i ten zájem publika letos je velmi velký, takže nám se podařilo už teďka prodat více než 5600 vstupenek od začátku předprodeje, řekněme něco přes měsíc, což je velmi úspěšné, když si vezmeme, že jeden ten koncept má kapacitu, nebo sál má kapacitu 400 míst, takže to je velmi, velmi potěšující. A myslím si, že právě ten zájem publika vlastně reflektuje to, že tu sezónu si myslím, že moje kolegyně

0: celý náš tým a orchestr jsme sestavili. Věřím tomu, že příjemně a dobře a že ty lidi budou rádi sem chodit a že ty koncerty budou kvalitní a krásné.
1: A ja teraz na záver rozhovoru troška, aby som sa potom premostila k ďalšej problematike, poďme troška do takej osobnejšej roviny. Je nejaký koncertný favorit, alebo program, alebo umelec, alebo dirigent, alebo niečo, čo by ste možno vy osobne ako riaditeľ ŠKAO vypichli pre tých, ktorí by si teda možno nejakým spôsobom zvažovali kúpiť lístok?
0: No určitě téměř každý koncert bych doporučil, ale myslím si, že rozhodně z těch takových fakt perliček pro znalce umění je jednoznačně podle mého názoru vystoupení Dalibora Karvaje, který vlastně vystoupí v rámci Huslové dělně 2027, což bude na 25.2. i v repríze druhý den 26.2. a on nám tady zahraje koncert D-duru Ludwiga van Beethovena. Takže vždy jeho vystoupení považuji za opravdu jedinečný zážitek umělecký. To je možná jedna z takových pozvánek. No a další pozvánka, která mě zaujala a bude opravdu, myslím si, že velmi, velmi významná, je vystoupení potom takového, řekněme, severského tria, kde teda je i slovenská stopa, kde vystoupí klavirista Filip Strauch ze Slovenska, který ale žije v Dánsku, a potom ještě houslistka Anna Agafia Ekholm a Jonathan Svensson, violončelista, který zase je právě známý z Allegretta, a vystoupí nám tady u nás v květnu, to znamená, že až v máji příští rok, a zahrají nám slavný právě Beethovenův trojkoncert pro klavír, housle a violončelo. Takže to si myslím, podle mého názoru, budou jednoznačně teda umělecké vrcholy sezóny.
1: To bol riaditeľ štátneho komorného orchestra Žilina Karol Hampl. Predstavil nám prebiehajúcu 53. koncertnú sezónu Žilinčanov. Vopred nahraný rozhovor ešte bude pokračovať, pretože sme sa dotkli aj témy výročia rozhlasu, ale aby sme tieto dva tematické bloky predelili, vypočujeme si dielo písané v interpretačných intenciách a možností tohto telesa. ŠKO ako orchester mozartovského typu sa sústredí práve na komornejšie orchestrá obsadenia, symfoniety, koncertina. No a my si vypočujeme druhú symfóniu Iliu Zelienku, označenú ako symfonietu a je priamo venovaná štátnemu komornému orchestru Žilina. Časti grave, prolog, giacoso a finale, ataka, epilog, diriguje Leoš Svárovský.

0: Ako som načrtla, teraz sa troška dáme do tej osobnejšej roviny, pretože ja som si pripravila niečo pre vás, čo ste vôbec neboli vedomí, že budete musieť absolvovať, pretože my aktuálne a v aktuálnom týždni dosť reflektujeme z té výročia. Tento týždeň je ako keby taký naozaj veľmi oslavný v kontexte toho, že celý rok oslavujeme storočnicu rozhlasu a rovnako aj 70. výročie televízie. Reflektujeme to v našom vysielaní a preto keď ste človek, ktorý vyštudoval hudbu, ktorý sa venuje celý život hudbe, aj keď teda už skôr v tej inštitucionalizovanej forme, ale to stále neznamená, že tá láska k hudbe nejakým spôsobom vymizne. Vy počas svojich štúdií, alebo aj vôbec potom, neskôr v živote, a možno aj teraz aktuálne, aký je váš vzťah k rozhlasu? Máte radi počúvať nejakým spôsobom hudobnoslovné relácie, slovné, hudobné? Čo vy a počúvanie?
1: No, myslím si, že táto věc nebo vůbec rozhlas hraje v mém životě velkou roli, protože právě když jsem studoval housle nebo hru na housle, tak vlastně nahrávky nebo vůbec prostě slyšet prostě jenom tu hudbu bylo velmi obohacující a zároveň vlastně člověk si může představovat jakoby tu druhou stranu, jak to vlastně třeba vypadá na pohled, když vlastně to můžu jenom to slyším a nemůžu to vidět. To samé třeba právě v tom čase, kdy nebyla možnost chodit na koncerty, tak člověk se tak sice trošku musel uzavřít, ale právě třeba právě slyšet, ať už to byl hlasy lidí, různé reportáže o třeba cestování, anebo právě ta hudba, tak ten rozhlas dokáže možná někdy i malinko možná víc než televize, jakoby víc dát prostor představivosti, aby každý ten posluchač vlastně si to mohl sám přebrat, co ho oslovuje, ať už to je nějaká teda hudba nebo nějaké mluvené slovo, že vlastně ta televize některých věcech nebo vlastní vnímání už vidíte obraz a máte to jakoby dané, ale v tom rozhlase máte mnohem větší prostor si ty věci trošku tak sama vytvořit a představovat, jak to je, jak to vlastně na mě působí a tak dále. Takže v tom bych viděl, že je ta síla toho rozhlasu.
0: A ak vy by ste si mali vybrať medzi hovoreným slovom, alebo vyslovene hudbou, alebo hudobnou slovnou reláciou, čo je taká vaša, ja to poviem teraz možno troška expresívnejšie, čo je taká vaša srdcovka?
1: Já bych asi viděl ta kombinace, kdy samozřejmě prostě jak to mluvené slovo, tak ta hudba může se navzájem obohacovat, kombinovat a vlastně jakoby vysvětlovat možná vzájemné vztahy a tak dále mezi hudbou, mezi slovem, takže myslím si, že právě, nebo i když jsou různé vokální instrumentální skladby nebo melodramy, kde vlastně je vysloveně mluvené slovo, tak to si myslím, že právě má velkou sílu a velkou jakoby možnost, aby ten posluchač se víc dokázal soustředit, když právě to není jenom ten jeden obor, ale že to je kombinace.
0: A snažíte sa možno teraz celkovo v počúvaní ako takom, snažíte sa tým, že ste hovorili, že ste študovali hru na husle, snažíte sa husliam teraz vyhýbať, alebo ich naopak vyhľadávate, alebo nemáte k tomu nejaký emočný vzťah?
1: K houslím samozřejmě mám emoční vztah, to budu mít do konce života, že na housle aktivně hrají, ale jenom opravdu, řekněme, pro radost. Ale tím, že můj malý syn teďka se začíná učit na housle, tak zase ten kontakt já se svým nástrojem bude větší, protože chci mu některé věci ukázat a pomoci mu, vlastně, aby mohl nacvičovat vlastně tu hru na housle. Takže jednoznačně ta hra na housle stále pro mě je součást mého života.
0: Takže cvičení na housle vás netraumatizovalo?
1: A tak ano. to je možná i jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl právě být, jakoby řekněme, za tou oponou, kdy jsem velmi rychle pochopil, že hra na housle nebo vůbec věnovat se profesionálně houslím opravdu vyžaduje obrovskou píli a obrovské nejenom nadání, ale vlastně opravdu je to velká řehole na každý hudební nástroj, ale já osobně z těch houslí jsem viděl, že opravdu to asi není úplně cesta, kterou bych se chtěl zabývat, protože ta hra na housle by především měla být radost a nejenom ten stres, který je z toho, nacvičím to, zahraji to, budu mi trému. Viděl jsem, že to pro mě úplně není, takže já jsem velmi rád aktivní, ale jenom do té míry, do které mi to dělá radost.
0: Teraz sa v tomto období sa naozaj kladie dôraz na počúvanie, aký máme vzťah k počúvanému a podobne. Poďme to nasvietiť možno cez troška inú optiku teraz úplne na záver, pretože žijeme vo svete, ktorý je prehlučnený, si dovolím povedať, a je naozaj niekedy veľmi náročné nejakým spôsobom sa od neho vzdialiť. Čo vy a ticho?
1: Ticho vzhledem k rodine úplne asi nemôžu vyhledávať, pretože nemám úplne tú možnosť aktuálne, ale určite ticho patrí k veľmi dôležitým aspektom života práve když se věnujete hudbě, ať už teda aktivně nebo pasivně. A já se snažím vždycky nějakým způsobem to ticho nalézat v přírodě. Kdy vlastně zase tam taky sice není ticho, ale jsou tam úplně jiné zvuky a vlastně jak kdyby cítím, že to tělo se jakoby nabíjí energií, protože vlastně slyší úplně jiné zvuky, které neslyší na pracovišti, na koncertě. A myslím si, že to taky nějaká inspirace do života, že fakt věnovat se přírodě nebo chodit do přírody a prostě být samozřejmě s rodinou i v té přírodě je velký bonus. Takže ticho mám rád, ale vzhledem k aktuální situaci úplně nejsem schopen ho tak vyhledávat, že bych si řekl, teď budu hodinu mít ticho, to úplně se nedá aktuálně.
0: Milí poslucháči, to bol riaditeľ štátneho komorného orchestra, pán Karel Hampel. Ďakujem vám veľmi pekne, že sme si spoločne predstavili 53. koncertnú sezónu a taktiež aj porozprávali sa o vašom vzťahu k počúvaniu, k počúvanému. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli mojím dnešným hosťom.
1: Ďakujem za pozvanie, mne to sa hezky.

Vypočuli ste si skladbu Petra Javorku Musik für Egon Schiele. So štátnou filharmóniou Košice hral Martin Pavlík. Dirigoval Baláš Horvát. Z tvorby Petra Javorku ešte zaznie klavírne trio v podaní Daniela Hericha, Júlie Jurigovej a Klaudie Kosmerovej.